0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
1: Hlas lidu.
3: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
1: Sport.
3: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
4: Asi je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
3: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
6: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 26. srpen na Skyroku. Ještě stále je festivalová sezóna. Vzpomeneme tedy na jeden rekordní. The Isle of Wight Festival ročník 1970. Navštívilo ho přes 600 tisíc lidí. K poslechu tehdy hrají Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Chicago, Joan Baez, Ten Years After, Jethro Tull a další. Pokračujeme u nás doma 26. srpnem 1992.
2: Poprvé zaznělo datum rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Na tom, že nebude od začátku roku 1993 existovat a vzniknou dva samostatné státy, se dohodly v brněnské vile Tugendhat. Zasedly v ní delegace českých a slovenských vyjednavačů vedených premiéry Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem.
1: Takto na to vzpomíná jeden ze zúčastněných, bývalý prezident Václav Klaus.
3: Definitivní bod zlomu, no tak to bylo ono pověstné setkání v Tugendhatově vile, kdy jsem pochopil, že oni nemají sebe menší mandát pokračovat ve společném státě.
1: Z politiky chodí i dobré zprávy.
4: 26. srpna 1789 odhlasovalo francouzské ústavodárné shromáždění deklaraci lidských a občanských práv. Ta potom výrazně ovlivnila evropský pohled na lidská práva.
1: Preambule naší ústavy zahrnuje podobné body a my se tak můžeme papírově těšit ze svobody. Poslední zastávku věnujeme ženám.
5: Američankám zajistila volební právo ratifikace 19. dodatku ústavy 26. srpna roku 1920.
6: Nový Zéland umožnil ženám jít k volebním urnám už v roce 1893. Stal se tak oficiálně první zemí, která takto ženy s muži zrovnoprávnila.
1: Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
11: Legenda, která psala historii české rockové scény.
10: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
11: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
10: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
11: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
10: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten z tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
14: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
0: Skyrock.
15: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Je středa 26. srpna. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
3: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
2: České volejbalistky dosáhly na domácím mistrovství Evropy na důležitou metu. Vyhráli 3-1 na sety nad Ukrajinou a zajistili si postup ze skupiny B do osmifinále.
4: Strašně těžký vítězství, my si toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás, vůbec jsme to neměli jednoduchý. A myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým, ať už to byly holky na lavičce nebo začínající šestka.
2: Komentovala mač nahrávačka Pavla Šmídová. Ve čtvrtek budou české volejbalistky hrát ve skupině B na mistrovství světa ještě s Bulharskem a to o co nejlepší pozici do play-off.
0: Počasí.
5: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přeháňky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pronostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska nebo Mohelenice. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. Ranní policejní hlídky teď nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na Zámeckém náměstí. Další hlídka mezi Blanskem a Rájcem Jistřebí u Spešova. A odstavené vozidlo nám hlásíte na cestě z Mohelenice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. Naše ranní cestování je skvělé, díky vám. Děkujeme, že ladíte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávíme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Dicinky Rock. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je středa 26. srpna. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
0: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100. Odešla legenda country, zesnula americká zpěvačka a autorka písní Dolly Parton. Zpěvačka, kterou po celém světě proslavil song Jolene, zemřela po krátkém boji s rakovinou v Nashvillu ve věku 80 let.
0: Sport.
2: Uničovští fotbalisté museli na domácím trávníku zkousnout porážku ve druhém kole českého poháru. Třetí ligový klub změřil před svými fanoušky síly s prvoligovým Zlínem a padl 0-2. Do dalšího kola MOL Cupu tak jde Zlín.
0: Počasí.
4: Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přehánky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na pětibodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory nebo ze Šumperka. V Olomouci dnes pozor na technické služby. Po obědě budou pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí a cesty na Lipenské mezi Ačkami a Kruháčem u Pežota. Ranní policejní hlídku právě teď vidíme mezi Rájcem Jestřebí a Černou horou u Bořitova a hlídají a na bezpečný provoz dohlíží také v Šumperku na ulici Československé armády. Jedeme s vámi, dobré ráno.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevine.
4: Dobrou noc, Kevine.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Macaulay Culkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozí.
0: Skyrock kalendárium.
5: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
8: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
7: Tak jdeme!
8: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: hitovky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
16: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: Dřevoob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
4: Olomoucko aktuálně.
3: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník. Nejsložitější onkologické operace už nemají řešit malé nemocnice. Od září se přesunou do specializovaných center. Jde o operace nádoru jater, slinivky či jícnu. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje kvalitnější péči. Pacienty pak mají na operace do center vozit sanitky, píší Novinky.cz.
0: Sport.
3: Další výhru dobila dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová na tenisovém Grand Slamu US Open. ESO prostějovského tenisového klubu a olomoucká rodačka postoupili do semifinále smíšené čtyřhry. Přemohli americký pár Paul Navarová 2-0 na sety.
0: Počasí.
5: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přeháňky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pranostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý, místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci a uzavřená silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Kde právě měří olomoucká městská policie, Vítěl?
7: Krásné dobré ráno. Městská policie měří 30 na ulici Jarmily Glazarové v Hejčíně, tak nohu z plynu.
5: Děkujeme. Má aktuální informace o uzavřené cestě mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou doplníme právě teď. U studené loučky je nehoda, policie vozovku uzavřela. Obět to můžeme například přes městečko Trnávka kolem Vranové Lhoty a přes Líšnici. Šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
7: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
0: Sport.
3: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Počasí.
5: Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přehánky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na pětibodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou. Úklid v Olomouci, nehoda v Zábřehu a pomaličku se rozjíždějící silnice mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí po ranní nehodě. Víme, jak se jezdí tady? Hezké dopoledne. V Olomouci dnes bacha na technické služby. Po obědě mají pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí na Lipenské ulici mezi Áčkami a Kruháčem u Peugeota. V Zábřehu se teď bourá mezi Molkou a Šelkou na Olomoucké ulici, je u toho policie. A dobrá zpráva přichází ze silnice z Moravské Třebové na Mohelnici. V obou směrech už by po vážné ranní nehodě měla být silnice s opatrností průjezdná. Děkujeme za všechny vaše informace.
6: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
13: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Ať už na sobě ve středu máte zástěru, uniformu, monterky, sako nebo klasický civil, hrajeme pro vás, jsme tady pro všechny a poradíme, co podnikat. Od zítřka v Olomouci začíná festival vojenských hudeb. V centru Olomouce se představí nejlepší vojenské orchestry. Od zítřka až do soboty orchestry z České republiky, z Maďarska, z Polska, z Chorvatska, také z Bulharska. Festival vojenských hudeb v Olomouci na Horním náměstí už od zítřka. Tradiční gastrofestival Chutě kraje pokračuje ve své další zastávce. Nabízí lokální výrobce, nejlepší jídlo, kafe, tradiční kuchyni i moderní street food. Tentokrát Chutě kraje už teď v neděli 30. srpna v Prostějově. Více informací na webu report.cz. A říkáte si, no dobře, a není nějaká akce, na kterou můžeme zajít už dneska? Ano, je super, že se ptáte. V Olomouci na Korunní pevnušce vystoupí kapela Queenie, oslaví s námi svých 20 let a také 40 let od posledního koncertu kapely Queen s Freddiem Mercury. Dnes na Korunní pevnostku do Olomouce nás zve také frontman kapely Queenie Michal Kluch.
1: Za kapelu Queenie vás zvu dnes večer o 20.00 na Korunní pevnostku tady v Olomouci, kde zazní ty největší hity kapely Queen. A bude to velký, přátelé, protože slavíme 20 let. Přivezeme pecky jako I Want to Break Free, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody a zahrajeme vůbec ten nádherný playlist z 86. roku, který si pamatujete z koncertu třeba ve Wembley nebo z Budapešti. Moc se na vás těšíme, tak se těšte na nás.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
0: Počasí.
3: Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci je na několika místech zóna 30 a že tam řidiči občas jezdí rychleji. Možná nevědomky, například na Svornosti nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady platí 30. Jinak nehodu máme hlášenou v Zábřehu, na Olomoucké, taky ve Svitavách u Tří mostů. A srážka motorkářem a osobáku se teď řeší v Boskovicích na ulici Sušilova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 26. srpen na Skyroku. Ještě stále je festivalová sezóna. Vzpomeneme tedy na jeden rekordní. The Isle of Wight Festival ročník 1970. Navštívilo ho přes 600 tisíc lidí. K poslechu tehdy hrají Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Chicago, Joan Baez, Ten Years After, Jethro Tull a další. Pokračujeme u nás doma 26. srpnem 1992.
2: Poprvé zaznělo datum rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Na tom, že nebude od začátku roku 1993 existovat a vzniknou dva samostatné státy, se dohodly v brněnské vile Tugendhat. Zasedly v ní delegace českých a slovenských vyjednavačů vedených premiéry Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem.
1: Takto na to vzpomíná jeden ze zúčastněných, bývalý prezident Václav Klaus.
3: Definitivní bod zlomu, no tak to bylo ono pověstné setkání v Tugendhatově vile, kdy jsem pochopil, že oni nemají sebe menší mandát pokračovat ve společném státě.
1: Z politiky chodí i dobré zprávy.
4: 26. srpna 1789 odhlasovalo francouzské ústavodárné shromáždění deklaraci lidských a občanských práv. Ta potom výrazně ovlivnila evropský pohled na lidská práva.
1: Preambule naší ústavy zahrnuje podobné body a my se tak můžeme papírově těšit ze svobody. Poslední zastávku věnujeme ženám.
5: Američankám zajistila volební právo ratifikace 19. dodatku ústavy 26. srpna roku 1920.
6: Nový Zéland umožnil ženám jít k volebním urnám už v roce 1893. Stal se tak oficiálně první zemí, která takto ženy z muži zrovnoprávnila.
1: Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
14: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
13: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
14: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
13: Tak jdeme!
14: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
17: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
18: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
17: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
18: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
17: Vstupenky na smsticket.cz.
18: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
19: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
20: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
21: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
3: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
2: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
0: Sport.
2: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
0: Počasí.
4: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, taky dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Je tady s vámi Skyrock a dneska slaví Luďan. Ano, svátek má dneska každý Luďan. A jsou i další oslavenci a dokonce dneska slaví i pejsci. Víc se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: Rádio Haná Skyrock.
13: Skyrock.
14: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevin.
4: Dobrou noc, Kevin.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozí.
0: Skyrock kalendárium.
5: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
3: Boskovice aktuálně.
2: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče to bude náhradní trasa.
0: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
0: Sport.
2: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Galarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a k tomu teploty kolem 22 stupňů. Zítra naměříme 27, v pátek místy i 30. Jinak léto finišuje a dny se krátí. Třeba na začátku tohoto týdne sluníčko vycházelo před 6 a zapadalo zhruba ve 20 hodin. O víkendu se pak slunce ukáže přesně v 6 a schová se už v 19.40.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci na několika místech máme zónu 30, řidiči tam ale občas jezdí rychleji, možná i nevědomky. Je to třeba na Svornosti nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady platí 30. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Přerově na generála Štefánika a nehodu máme na Šumpersku na trase Horní Studenky Jedlí, osoba, který skončil mimo komunikaci. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Už jste si našli tu správnou rokovou vlnu a my vám taky najdeme lepší práci, najdeme vám lepší job, i proto se vyplatí poslouchat Skyrock. Víc si povíme ještě v téhleté hodině.
1: Skyrock. Na hranicku na 103,1 FM.

0: kola vlázli, líbá vás brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Fak hrnky,
0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
0: Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
0: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
0: Počasí.
5: Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku máme hlášenou v Olomouci, kousek od nádraží na ulici Jeremenkova. A další ťukanec je prý u podjezdu. Máme tu teď uzavřený jeden pruh. A taky máme hlášenou policejní hlídku na Prostějovsku. Je to v Mostkovicích na Stichovické. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Začátek nového školního roku, kapela Queenie, která hraje samozřejmě songy od legendárních Queenů, a nebo třeba taky festival Chutě kraje. I tahle témata pro vás rozebereme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V super

0: Jackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Johana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic. A my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
2: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Počasí.
3: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, taky dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci přímo v centru na Legionářské, taky na dálnici D46 Olomouc-Prostějov, kousek od exitu na Držovice. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín-Západ anebo u Přerova, jak je sjezd na Troubky a Tovačov. A v Kroměříži máme hlášenou menší nehodu na ulici Jošky Silného u toho autobazaru. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: tady na Skyrocku je vždycky ta nejlepší rocková energie. Tady si užíváme tu nejlepší rockovou náladu. Ano, jsme na té správné vlně od pondělka do neděle. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, my jedeme dál.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: U Flandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik.

0: víc, než si myslíte.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Ať už na sobě ve středu máte zástěru, uniformu, monterky, sako nebo klasický civil, hrajeme pro vás, jsme tady pro všechny a poradíme, co podnikat. Od zítřka v Olomouci začíná festival vojenských hudeb. V centru Olomouce se představí nejlepší vojenské orchestry. Od zítřka až do soboty orchestry z České republiky, z Maďarska, z Polska, z Chorvatska, také z Bulharska. Festival vojenských hudeb v Olomouci na Horním náměstí už od zítřka. Tradiční gastrofestival Chutě kraje pokračuje ve své další zastávce. Nabízí lokální výrobce nejlepší jídlo, kafe, tradiční kuchyni i moderní street food. Tentokrát Chutě kraje už teď v neděli 30. srpna v Prostějově. Více informací na webu report.cz. A říkáte si, no dobře, a není nějaká akce, na kterou můžeme zajít už dneska? Ano, je super, že se ptáte. V Olomouci na Korunní pevnušce vystoupí kapela Queenie, oslaví s námi svých 20 let a také 40 let od posledního koncertu kapely Queen s Freddiem Mercury. Dnes na Korunní pevnostku do Olomouce nás zve také frontman kapely Queenie Michal Kluch.
1: Za kapelu Queenie vás zvu dnes večer o 20.00 na Korunní pevnostku tady v Olomouci, kde zazní ty největší hity kapely Queen. A bude to velký, přátelé, protože slavíme 20 let. Přivezeme pecky jako I Want to Break Free, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody a zahrajeme vůbec nádherný playlist z 86. roku, který si pamatujete z koncertu třeba ve Wembley nebo z Budapešti. Moc se na vás těšíme, tak se těšte na nás.
2: Dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
12: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
4: Kroměříž aktuálně.
3: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
4: Boskovice aktuálně.
3: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče to bude náhradní trasa.
1: Hlas lidu.
3: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
1: Sport.
3: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Galarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Dál budeme mít zataženo až oblačno, k večeru by se nám ale mraky na obloze mohly začít trhat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 47 minut. I po jeho západu nás čeká hlavně oblačno. Noční teploty mohou spadnout až k 9 stupňům, v údolích dokonce až k 7. Zítřek nám pak může začít mlhami, přes den už nám ale vykoukne sluníčko. Očekáváme jasno až polojasno. Teploty vylezou až k 28 stupňům. Biozátěž bude zítra na většině hané na dvojce. Jen sever Olomouckého kraje bude mít jedničku, tedy nejlepší stupeň.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na odstavené auto na krajnici na D35 na trase Olomouc-Mohelnice před exitem Křelov. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Vyškov. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Vyškov-Západ a taky Přerov. Pokuty nám hrozí taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a ve Svitavách v ulici Polická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Skyrock.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září Kaufland.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: letní servis na Skyrocku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Prázdniny, končí škola, volá zavídlo výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky, flešky, kufříky,
10: vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
14: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Případ loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníku nad Bečvou, která na dvě desítky hodin zastavila provoz, míří ke krajskému soudu v Olomouci. Všichni tři obžalovaní se totiž odvolali proti nepodmíněným trestům, které jim původně uložil přerovský soud. Definitivní verdikt nad zloději tak padne až v krajském městě.
0: Sport.
2: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Počasí.
4: Olomouc nám hlásí 20 stupňů, to samé Přerov, Šumperk nebo Kroměříž. Prostějov naměřil 21, v Bruntále mají 15. Víme, jak bude. Po chladné noci nás zítra čeká oteplení, očekáváme jasno až polojasno. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se zastavíme na 20. V pátek nás pak čeká nejteplejší den týdne. Odborníci předpovídají 28 až 32 stupňů. Kolem 25 stupňů by se teplota měla pohybovat i o víkendu.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Havárii osobáků máme na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, na exitu Holice. Havarovaný vůz překáží na silnici, projíždíme s opatrností. Nehodu nám hlásíte taky na trase Mohelnice Rájec, na silnici 44 při průjezdu kolem Vlachova. Opatrně projíždíme kvůli nehodě taky ve Zlíně v ulici Mostní. Policejní hlídky na nás číhají v Olomouci v ulici Štěpánovská, na D1 mezi exity Lipník a Přerov a taky na D35 na exitu Přelov. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Je tady s vámi Skyrock a dneska slaví Luďan. Ano, svátek má dneska každý Luďan. A jsou i další oslavenci a dokonce dneska slaví i pejsci. Víc se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Na Blanensku na 88.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatického

0: elektrické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
1: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hephaistone. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hephaistone od pátku do neděle na hradě Helfštín.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat, potřebuji parťáka.
1: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevin.
4: Dobrou noc, Kevin.
1: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozí.
0: Skyrock kalendárium.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Luskni CZ.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
9: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
11: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
14: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
15: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
16: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
17: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
15: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
16: No, to určitě.
18: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Obyvatelé Hranic by se měli připravit na noční výpadek pitné vody. Ve středu 9. září od 1 do 6 hodin ráno tam totiž proběhne pravidelná údržba vodovodní sítě. Přerovské vodárny navíc varují, že z kohoutků pak může téct dočasně zakalená voda. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
1: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
0: Sport.
1: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Mapička pravděpodobnosti růstu hub nám dává trochu naději. Na severu Olomouckého kraje svítí dokonce i zeleně, což znamená, že je pravděpodobnost, že si z lesa odneseme plný košík, až velmi vysoká. Na jih od Olomouce je ale stále nízká. Zlepšení podmínek pro houby souvisí s přeháňkami a dešti v uplynulých dnech. Dešť se na nás v tomto týdnu ještě chystá. Přijít by měl v pátek večer. Meteorologové předpovídají, že spadne až 10 mm srážek.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez komplikací, bouračku ale máme na cestě mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Srazila se tu 2 osobní auta. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Březnická u Univerzitního parku. Na místě je policie. Policijní hlídky nám mohou dát pokutu na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády a taky ve Zlíně v ulici Osvoboditelů. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Už jste si našli tu správnou rokovou vlnu a my vám taky najdeme lepší práci, najdeme vám lepší job, i proto se vyplatí poslouchat Skyrock. Víc si povíme ještě v téhleté hodině.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 26. srpen na Skyroku. Ještě stále je festivalová sezóna. Vzpomeneme tedy na jeden rekordní. The Isle of Wight Festival ročník 1970. Navštívilo ho přes 600 tisíc lidí. K poslechu tehdy hrají Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Chicago, Joan Baez, Ten Years After, Jethro Tull a další. Pokračujeme u nás doma 26. srpnem 1992.
3: Poprvé zaznělo datum rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Na tom, že nebude od začátku roku 1993 existovat a vzniknou dva samostatné státy, se dohodly v brněnské vile Tugendhat. Zasedly v ní delegace českých a slovenských vyjednavačů vedených premiéry Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem.
2: Takto na to vzpomíná jeden ze zúčastněných, bývalý prezident Václav Klaus.
4: Definitivní bod zlomu, no tak to bylo ono pověstné setkání v Tugendhatově vile, kdy jsem pochopil, že oni nemají sebe menší mandát pokračovat ve společném státě.
2: Z politiky chodí i dobré zprávy.
5: 26. srpna 1789 odhlasovalo francouzské ústavodárné shromáždění deklaraci lidských a občanských práv. Ta potom výrazně ovlivnila evropský pohled na lidská práva.
2: Preambule naší ústavy zahrnuje podobné body a my se tak můžeme papírově těšit ze svobody. Poslední zastávku věnujeme ženám.
6: Američankám zajistila volební právo ratifikace 19. dodatku ústavy 26. srpna roku 1920.
7: Nový Zéland umožnil ženám jít k volebním urnám už v roce 1893. Stal se tak oficiálně první zemí, která takto ženy z muži zrovnoprávnila.
2: Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris.

0: Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Ráno, první doušek, ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
9: Skyrock.

Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten z tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
7: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Stavte se v sobotu v příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Melodický rok
0: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé Hranic by se měli připravit na noční výpadek pitné vody. Ve středu 9. září od 1 do 6 hodin ráno tam totiž proběhne pravidelná údržba vodovodní sítě. Přerovské vodárny navíc varují, že z kohoutků pak může téct dočasně zakalená voda. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
3: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
2: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
0: Sport.
2: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Mapička pravděpodobnosti růstu hub nám dává trochu naději. Na severu Olomouckého kraje svítí dokonce i zeleně, což znamená, že je pravděpodobnost, že si z lesa odneseme plný košík, až velmi vysoká. Na jih od Olomouce je ale stále nízká. Zlepšení podmínek pro houby souvisí s přeháňkami a dešti v uplynulých dnech. Dešť se na nás v tomto týdnu ještě chystá. Přijít by měl v pátek večer. Meteorologové předpovídají, že spadne až 10 mm srážek.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez komplikací. Bouračku ale máme na cestě mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Srazila se tu 2 osobní auta. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Březnická u Univerzitního parku. Na místě je policie. Policijní hlídky nám mohou dát pokutu na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády a taky ve Zlíně v ulici Osvoboditelů. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme další dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic. A my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černáno přišlo. Zubata, Černáno přišla.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova.

0: Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům je tu hej, nikam nezapomeň.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Rádio Hana, Skyrock.
4: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná Skyrock.
2: Skyrock.
0: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: zbavit vás.
1: I ve středu.
2: Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 26. srpen na Skyroku. Ještě stále je festivalová sezóna. Vzpomeneme tedy na jeden rekordní. The Isle of Wight Festival ročník 1970. Navštívilo ho přes 600 tisíc lidí. K poslechu tehdy hrají Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Chicago, Joan Baez, Ten Years After, Jethro Tull a další. Pokračujeme u nás doma 26. srpnem 1992.
3: Poprvé zaznělo datum rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Na tom, že nebude od začátku roku 1993 existovat a vzniknou dva samostatné státy, se dohodly v brněnské vile Tugendhat. Zasedly v ní delegace českých a slovenských vyjednavačů vedených premiéry Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem.
2: Takto na to vzpomíná jeden ze zúčastněných, bývalý prezident Václav Klaus.
4: Definitivní bod zlomu, no tak to bylo ono pověstné setkání v Tugendhatově vile, kdy jsem pochopil, že oni nemají sebe menší mandát pokračovat ve společném státě.
2: Z politiky chodí i dobré zprávy.
5: 26. srpna 1789 odhlasovalo francouzské ústavodárné shromáždění deklaraci lidských a občanských práv. Ta potom výrazně ovlivnila evropský pohled na lidská práva.
2: Preambule naší ústavy zahrnuje podobné body a my se tak můžeme papírově těšit ze svobody. Poslední zastávku věnujeme ženám.
6: Američankám zajistila volební právo ratifikace 19. dodatku ústavy 26. srpna roku 1920.
7: Nový Zéland umožnil ženám jít k volebním urnám už v roce 1893. Stal se tak oficiálně první zemí, která takto ženy s muži zrovnoprávnila.
2: Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

noční blůzka.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 27. srpen na Skyroku.
2: Poštovní známka. Dnes samozřejmost, na začátku 19. století ještě něco nemyslitelného.
1: Její vynálezce Rowland Hill nás opouští 27. srpna 1879. K vzniku jeho nápadu se váže pěkná legenda.
3: Měl být na služební cestě kdesi ve Skotsku a v hostinci byl přítomen tomu, jak místní číšnice odmítla s politováním převzít dopis od listonoše, i když si obálku předtím pořádně prohlédla. Hillovi se jí prý zželelo, listonošovi zaplatil požadovanou částku, která odpovídala zhruba třídenní mzdě té číšnice. Dopis jí předal, ale místo díků se dočkal chladného odmítnutí a ta dívka mu vyhubovala, že se nemá plést do věcí, do kterých mu nic není. A když se jí ptal, jak může vědět, že v dopise není něco důležitého, řekla mu, že je to dávno dohodnutý systém, kdy její bratr jí pošle z Londýna dopis a když ona ho nepřevezme, ten bratr se doví, že je živá a zdravá. A vlastně to nic nestojí.
1: S další zastávkou míříme do oblak.
2: 27. srpna 1939 odstartovalo ke svému premiérovému letu první proudové letadlo. Šlo o německý stroj Heinkel HS-178.
1: 27. srpna v roce 1991 vzlétává hvězda grungeových Pearl Jam. Vychází jejich debutové album Ten. I přes pomalý začátek prodeje dosahuje deska druhého místa v žebříčku prodejnosti Billboard 200 a stává se multiplatinovým. Nakonec ještě přání k narozeninám do Kanady do řad klasiků Rush, konkrétně kytaristovi Alexi Lifesonovi, je ročník 1953. I zítra pro vás vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.